0: Poslušate Radio Aktual. Aktual.
1: Htela sem se ostaviti pismen,